0: ukázka rodinné pohody. Sestra Sol. Cítem, no to je on, to je on. Přítel můj mi řek, kasu uděláme teď. Jářku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak.

0: Haló, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráku blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráku pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se zhodně podělíme a máme tu Já na bráku blues. Jde se na to. 1, 2.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Vrátim ti však prach.
1: Nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky.
0: Pozri. Na prste máš prsten zázračný.
1: Nezaručí ti však život senzačný.
0: Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na prsten.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý.

0: čest, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do korán. Láska, pravda a čest, aj keď sa to občas

Luna veš, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh,

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bohem, lásko.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví,

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.